Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

tak snuze, pojď se já stůj, kam mě utíkáš. Já vím, že na večer vždycky zrudneš studem. A tak slunce, počkej a stůj, kam mě utíkáš? Kam spěcháš, moje slunce? Kam spěcháš, moje slunce? Kam spěcháš, moje slunce? Kam spěcháš, moje slunce?

kdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten

voda pádí, kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

Brzy most, ještě barva, ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost pletu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu, co já vím.

Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezi tím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

jak lomy kar. Do dne a do roka, ze zvuku baroka se rodí rokoko. Do nocí hledíme a vlastně nevíme, zda je to opravdu, anebo jenom tak na oko. Do dne a do roka, za zvuku rokoka se rodí secese. Do nocí hledíme, všichni tam musíme, ale nechce se. Chtěl jsem okřiknout jej, myslím psa, volé tmě.

sny, nebo skrbušel mráz, pak se na vteřinu zastavil čas. Tmě se zježila srst, já ucítil strach, kdo má na spoušti prst, je vrah.

smysl pro trhltvu, jako rybářům síť, jako sudičce řeč a niť. Té noci špatně jsem spal,

před loňska hřeje jak před vteřinou. Co zbude za stopy, kdo nám je závidí s životem bílých měst, že kroky dvojic splynou. Pro děti v skicáři pár kreseb a nic víc. Zmizíme v uličce, paměti jež je slepá. Už dveře vagónů průvočí zavírá. Maminčin kapesník se v ruce nezatřepá. Nejedem do ráje, ve

prochází karavana směrem Bospor a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám.

tak z paměti se přijdu s Ukrajinou verši upadun. Zřetelně ruka mu třásla se, těžko by postrouhal křem. Omluvte, nervy mám v prdeli, lady

reporter z CNN. Na patře hotelu Hilton a vyprávěl kuvajtský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočník.

stalo se v Plzni v 16. století v takovém klášteře, který už není, že dorazil z dálky mnich, prej to byl Španěl, krásnej i urostlej a patřičně hrdej. Boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil, boty si neochodil, boty si ochodil. Boty si nemohl ochodit, protože měli tvrdou podrážku. Jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo, jemu to nevadilo, jemu to vadilo. Jemu to nemohlo vadit, protože mu to bylo úplně šumafuk.

to věřili. Španělsky řek, dejte mi komůrku vedle bratrance, já budu klidnej. Byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný, nebyl to příbuzný, byl to příbuzný. On to nemohl být příbuzný, to ale nikdo nevěděl. Dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku, nedali mu komůrku, dali mu komůrku. Oni mu tu komůrku nakonec dali.

toho příbuznýho se vyklubalo něco strašlivýho. Ne žádná obluda, jenom smutná dívka, co nástrach se nebála, šla za mlým do kláštera, za muže se strojila, nebylo to stejně nic platný. Oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali, oni se nemilovali, oni se milovali. Oni se nemohli milovat, protože to nebylo dovolený. Mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili, mniši je nezabili, mniši je zabili. Mniši je nemohli zabít, nebyli na to stavěni.

tak vrazili do ulic za zedníkem Šimicem. Šimice, pojď nám ukázat, jak se zeď staví. V jedné tajné chodbě je potom zazdili. Ona vřískala, on byl klidnej. Mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi, mniši nebyli rádi, mniši byli rádi. Mniši museli být rádi a ještě se naučili míchat maltu. Oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší, oni tam nestraší, oni tam straší. Oni tam musí strašit, protože je to jenom pověst.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, zpátku jdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas mihl se foxtrot. Rock and roll, bajto disco, ale valčík je ten tanec.

trochu dokola a trochu vpřed, vždy jednou víc a dvakrát míň, to je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát.

hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no. Zase nic.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Můj kraj a šmlha zacloní,

každodenní příděl, měl jsi málo a teď máš víc a víc to bude za měsíc a všecko je to jako nic.

znáš víc a víc toho bude za měsíc a všecko je to jako nic. Jak nic, jak nic, jak nic, jak nic, jak nic, jak nic. Dřív znal si málo, teď znáš víc a víc toho bude za měsíc a všecko je to

nebo staň se osudem. Tak proč se máme trápit a proč si máme přidělávat vrásky, nech vít vlky na měsíc, vždyť zítra bude o den víc a ty si řekni nic.

Neber svůj život tak doslova, vždyť známe se jako svý boty. Tvá ruka je notová osnova a prsteny na prstech noty. Dvě blízkavé noty půlové, nejspíš ze zlatýho drátu. Můj dnešní největší úlovek v šéru antikvariátu. Cinkají jako dva zvonečky, takové legrační bim bam. To když tvých prstů konečky střídavě do rytmu hýbám. Až měsíc vystoupá nad Prahou,

kde jsou ti, kteří o tom už vědí, jak třeba uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, bouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil, chlapče, jen stěží. Kdy na tom vůbec už teď nezáleží. Být či nebýt není už to, oč tu běží. Tak ti se bodnout, Hamlete, jsi jenom rozmazlaný fracek. Víš, proto tom prodáváš to snobům za pár dvacek. Však z moci úřední zasloužíš leda tak pár facek. Tak už s tím

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá. V životě Boží.

kabel zdi v tichosti. Zmizel do neznáma. Klepal jsem kosu. Brala mě od spodu.

Vzala mě za ruku. Léto je u konce. Podzim byl ve vzduchu. Ztratil jsem v paměti to, co bylo včera.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Idu sám a sám.

0: čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
1: patologie,
3: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma auťákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty.

0: Já beru bony.
1: A já zas marky.
2: Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí.

0: Tady je světský Kublíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby svatozář. My dělat nebudem, nemáme náladu, žijeme z tuzérů, ručičky dozadu. Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady neumíme nic. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vždycky si pomůžem z nějaký černoty,
1: když dveřma nemůžem, lezeme přes ploty.

stálo přikrčené, připravené ke skoku. Noci jak led, dny sluncem ostré jak střep skla. Seděl ve vlastním bytě, plný cizích myšlenek. Zda ho opustila, či jen pro něco šla.

jejich manželství, v očích pukliny smutku, když na něj pohlédla a řekla, miláčku, dám ti všechno to, co chceš. Ale co mám pro Boha dělat, co mám dělat s tím, co nechceš? A pak dívala se oknem vysoko nad protější les. Odrazem ve skle viděla jeho tvář. Něžnou tvář lučištníka, jemuž zatajili, že existuje luk. Tvář spáče, jemuž vzali sny, vím,

zjistil, že ho opouští, a nevěděl, zda sám je mučedník či lhář. Když řekla miláčku, dám ti všechno to, co chceš. Ale co mám pro Boha dělat, co mám dělat s tím, co nechceš?

nemohu s tebou žít, i když odejít mě vůbec neláká. Můžeš spoutat moje city, můžeš mne spoutat svědomím, získáš jen spoutaného mrzáka. Ve mně láska je absolutno a ty ses vždycky lék, že absolutno nelze okousat a nechat ohryzek. Tiše zaklapla dveře, bolí byla jí zima, objala tma, po paměti hledala cestu, věděla, že tu

čas vyjít ze dveří. Objímal bych tě, políbil bych tě, jenže můj deštník

večer se má kránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři podlitiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění.

zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Měsíc je bledej a už je cítit ránem. Bojím se, bojím, že ho to zabije. Někdo hrál blues a usnul za pijálem. Mámu zale spí a ještě tady je. Plavou jí oči, má ucouraný šaty. Kouše si nechty a šije nohama. Mrzu tě kňoura, smrká mi do kravaty. Fakticky nevím, nevím, nevím, co furt ta holka má. Že prej se se mnou žije hůř než v lochu. Že mám ten pitomej zvyk celý noci psát.

slzy a že tě nemám rád. S tím se nedá nic dělat, jednou seš moje můza. No tak mi dej pusu na upocenou pleš. Moc mi to nejde a plánu mám až růza. Nemůžu přestat, než ty si vzpomeneš. Koupím ti ruma a u Vietnamců džíny, anebo co? A taky věnec, co někde ztratila jsi. No a až to skončí, pojedem na prázdniny, kam budeš přát si. No, třeba na Parnas. Zatím se se mnou žije hůř než v lochu. A mám ten pitomej zvyk celý noci psát, že ty by si ráda se mnou večer vlezla do kutlochu, tak jako jiný muzy, až jako já tě budu mít.

který obklopuje žena a jaký by přítel, který už odešel. Jak bolí zrada a jak někdy chutná a jak se píseň zpěvá.

že chci napsat, jak o ní pivní pěna. V srpnovém hicu a pod nálety včel, jak svádí prázdno.

Berliner Zipsaat. Zipsace muza sakra, tak mi pomoz trochu. Já mám pár blbých roků krásných, pár stovek dlouhých nocí, pár divných blues. A pak tě nechám spát.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes. Jak jsem na to pořád myslel, ve smaze vyrobit chytrý vín. Někde v koutě báru zařval chlápek, aniž by zvedl hlavu od novin. Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám. V tom hesle je ale úplně všechno, co svýho.

když jsme sedávali v hospodách, na všech válečných poradách. Někomu došla řeč a než říct blbost, co by byla křeč. Pod vlnou alkoholu se to s ním svezlo,

0: městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát.
1: Madonna s růží

до вzduchu prázdna. Neříkej folk, dokud si nenaladil Radio Folk.

katedral v oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let mí řekou.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

červnové slunce zvládne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždy

Marše, Úpa, Ohředie, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu a Moravice, Horná, Dnilec, Berounka, Mžela, Torice, Váv, Úf, Žiletavka, Jevišovka, Stará Řeka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Poubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: U kolejí, tam někde v dálce,

dusí nás křivda a zbídy náš strach. Tak šup dolů padejčeku, kde není slunce líc, v kopce kopej najdeš tam olivru tejně víc. Sal se rok 60 a bylo to zlý, předáci za lordem Robencem šli, makáme, dřeme, riskuje.

samozřejmě ti tam vložím delikátní raneček s úzkoprofilovým zbožím pro tvůj něžnej sadeček. Ráno tě dám do kredence, do horního šuplete a zavolám paní Zdence, ať mi svetr uplete. Naláká mě na sladkosti a na sbírku s moskyty, zapomenu na starosti, budeš pro mě vosk i ty.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tady prosím, zastavte, pane, řekl pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím. Od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři. Bláhoví jsou závistiví lidé, jak málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Po chodbě toho domu neprošlo nic větší ceny, než má být jen jedna z bot továrníka. Na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvykal. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlapaných schodech. Spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravuje odech.

mění, ani za celé mění. Marie učí čerstvě na základní škole a její úsměv je pohlazení, však to

Pořád se vidím, jak z krátkej katí mě děhůlky koukají a moji zlatí zpívají doma u starého stolu a srkají pivo a smějou se spolu. Zpívají doma u starého stolu a z rádia Sputnik pípá jim dolů. Už děda mi říkal, kam by si spěchal, a já ho tam s bábou za sebou nechal.

0: tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid.
1: Tak do světa ho!

přátelé moc rádi věří a sobě si jinak než ostatním měří a zlatým teleti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí. A tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se o čest a svědomí bojí.

Jim Rzepko foi. Bývala tu pšenka, mohla tu být zase, teď tahle žloutenka

jako motýl. Zubo letuje světem, skytky na kytku zde pomaličku snáším.

Pářobická tka, že výhradně kvůli němu svobodná je matka, tak zasedli u zdejšího soudu proti sobě. K rozhodnutí zdali Véna splodil ono ropě, vypověděl Véna, že si na procházku vyšel.

Pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou svršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní. V posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se Véna v síti.

a povídá, že je třeba rozlišit ty chvíle. Po první jste vytáhnul včas, silná byla vůle. Po druhý jste vytáhl pozdě, k vaší velký smůle.

0: jsem já tvůj znovu nalezený syn.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

to spoždění ještě doženem. Teď sem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový koráb, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí jako tahle. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas. Já to dopovím, protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvář vztekle tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš zdravý oči, když líp než já. Okna vagonu, zářu do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V hospodě na pranýři dneska vůbec nezapadá slovo.

na počest traktoristy Šulce, co se včera znovu narodil. Sedíme a je už po půlnoci,

když se člověk nechtě stane mrtvolou. Je to jako když vám pole pod traktorem někam uhne a pluk nemůže brázdu zachytit. Blbý na tom je, že člověk stuhne a nemůže to nijak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny. Zhasnou svět.

a něco od Rettigové ke čtení. Po městě pendluje černý station.

odveze vás v každém počasí. V očích máte smrt a na tacháči 15 nebo 20. A

kdo ještě chodil po zemi. Všechny nás to pomyšlení sebe.

kuchyňská linka. Občas slabě zachrápe, sníh se lehá na zem, přikrývá se mrazem.

Vkladní knížka funí, velký buldok uní. Na plotně spí hovězí, televizní čočka zavřela svá očka. Ve skleničku

stromy se odvážně dopředu sklání a čas se rozchází rozvážným krokem.

dvě tváře bledé, jako dvě veliké a modré oči. Vlévá se do sebe.

ona spatří hlas a on uslyší tělo. Až ráno zastihne je v tichém obětí. Nocí tiká část, čtvrt, půl a celou. A každá vteřina je víc než století.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Církevní tatíci čertu se prodali, za úpis mlčení pohodlí dostali, do kleští chytili učení Kristovo, dali si odpustky za prolhané slovo. Haleluja. Církevní tatíci strachy se pomátli, do kruhu sofismat věřící zapletli, v bludišti prospěchu cestu si hledají, ve stínu kostela se spásou kšeftují. Haleluja. Církevní tatíci láskou vyhrožují, kdo s čertem nepůjde, tomu ji nedají. Milost rozmělnili biskupským halířem, svědomím čarují nad

Biskup s tatíky hned by ho zatratil, haleluja. Církevní tatíci v naději vzdychají, věří, že v pokoji stáří se dožijí.

dva pokoje, my dva a malá kuchyně, tak žijeme spokojeně skrytě v jednom malým. 6 dřevěných polic, všechno, co máme, prach a nic navíc, víš, jak světlo se láme. Přesto jací asi jsme, a nebo nejsme. 7 dní v týdnu, bez zabrždění, myčka se sama nenaplní, nikdo nevybere, co sebou nesem. My dva a dva

zvon zvoní na neděli a čas se vlekše. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli.

GPT. Ber to přes dva pruhy, jenom žádný limity. Pedál na podlaze, jaký pak s tím

já se dotknu nebe. Protože stejně jako on, i já se dotknu nebe.

to jsem já, každou chvíli se v trní zamotám. Měsíc ne a ne svítit, jen podle hlasů, jak se zdá, a podle hvězd mířím bráškové k vám.

až se budu s jinou točit, až se budu s jinou točit, nedívej se na mě, nedívej se na mě.

občas prázdných šuplíků přichází potichu. Hledám v nich den co den vzpomínkama o kouzlem.

co ukryla svá tajemství. I prázdnota má svou krásu, nikam nespěchá a má dost času. Nikam nespěchá a píše básně, někdo zpívá

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Domem se co si šíří, někomu nechce se spát, za okny netopíři,

0: je krátce po 13. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme. S rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu,

Spýtam, svabonka tichá, a ja imám zít a nést. Koberci kvietú, niekam do iných svietú, jen pryč z těchto měst a jest.

kotla bezrádné, ho krovinám, až mysli nevěrné, od Dunaje k hltavým, Baltu celého pěnám, krásohlasí z mužlých Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již bych k úrazu záští jazyk. A kdo se loupežeté volající vzhůru dopustil, kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé.

Už se dočkáte, až se naše siluety spojí. Dneska nečeká tě káva, ani každodenní rituál. Do klína skočila mi kočka, je neklidná a něčeho se bojí. Dám si posledního páva a myšlenky přepnu na manuál. Před chvílí někdo pustil vítr, od západu nasouvají se mraky. Už aby zbyla zpátky, než se stane nějaký neštěstí. Už letí první hektolitr, kliky hají se první kliky.

konečně si tady na boso a rozevlátá gesta. Venku už se čerti žení a tma je, že by tchýni nevyhnal. Naštěstí si líme rady, kniha Mojžíšova kapitola 6. Skrze vodu zatracení, zrovna když jsme chtěli do kina. Ve vaně trénujeme Archimédův zákon a kreslíme si loďky. Schrbeni u mapy si vybíráme kopec za lesem. Balíme pláštěnku, celaskon, hřebíky a kukuřiční vločky. Sušíme křížaly a netušíme, jak to uneseme.

kofer. Taky se ukázalo slunce a nad hlavou nám skřiva skřehotá. Místo návratu do ráje mě od těžkýho baťohu vzal houser. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota. A zítra ráno zase samota.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

On ten muž bez lsti, rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodni odplaty, já stejně jako ty. To bylo pro viny naše, posmíván probodem, za hradby vyveden, na místo smrti na Golgatu, opuštěn, zrazen sám, důdkami bičován,

gulagy osvětím. Člověče, ty jsi kým? Kainem, co zabil svého bratra. Století hekatomb, lágrů, plynu a bomb. U Šviníka si vleče chátra. Co dětí jsme zabili, dřív než se zrodili. Kde kdo umírá opuštěný, kdo z nás je bez viny. To byl jen jediný, zrazený, zbytý.

on ten muž bez lsti. Rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodní odplaty

Oslovit vás lásko škrabošky strhnem v pravý čas. Co pod nimi se skrývá, možná tak hrůze odkryjem. Tak oni vák teď zpívá, my si zatím spolu užijem. Život mi hodně vzal, on to zase vrátí. Život mi hodně vzal, já mám to spočtený. A někdy jsem se bál, se z kalendáře ztratí. A někdy jsem se bál, ty chci mít placený. Prosím, záhadná masko, chci obejmout váš osý pas a oslovit vás, lásko, škrabošky strhnem v pravý čas. Co pod nimi se skrývá, možná tak hrůze odkryjem, tak oni vás zpívá, my se zatím spolu užijem.

0: před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

lekce poslechnout mysl nebo tělo. A co když srdce chce zpívat, ale mysl zase nechce, nezbývá než mlčet a poslouchat, jak z dálky zní píseň a nese se tak lehce ta melodie života.

Změnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec.

změnil jsem adresu za lepší. PSČ, konec světa, kam dlouhý vedení nevede. A letadlo nepřilétá, měnil jsem adresu.

za lepší. Skončil jsem ve starých dveřích, teď nezamykám se pochybám.

může Bůh stát na tvý straně. Můžeš mít všechno, co chceš mít, od darů ošoupané dlaně. A všechno dát a všechno vzít, můžeš stavět schody ke hvězdám, nebo kolem sebe hráz, ale nedoufej. Že vrátíš čas,

Můžeš být mladý, krásný, silný, můžeš mít pravdu, můžeš lhát, můžeš mít instinkt neomylný, můžeš se na výsluních hřát, můžeš stát rovně nebo kulhat.

Když před hodinou začalo léto, od rána sněží z topolů. Závoj, co je rozvléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou. Poslové Eusébia v bílém rubáši v dešti se rozplynou. A s nima rozplyne se i moje pýcha a v koutě vyšumí.

jako můra, co se pod lampou trýzní, kyvadlo v hodinách. Jsem zralé žito ráno před sklizní, ve spovědnici prach. Ty jsi ta lampa a já okolo kroužím, mám křídla z hedvábí. Prosím tě, nezhasínej, skončil bych v louži, tma smutek přivábí.

0: a tak si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití. A tak jsem stále sobě lodivod.
1: A tak tě věřím.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

je daleko do svítání. Nebe se zaliká tmou, čas je dnes zboží. Bezcenné a měsíc jak světlý ležák rozlívá nad krajinou. Mizerné světlo, studené, a nad stolem hlavu sklání básník, když ztratil rým.

než v lokále zakouřeným. Ten papír v dlani pomačká

Mnie gdy do snoja nic než by se vlezlo do jednoho pokoje. Z hrdelo dere se zlo, někdo v nás zlo zapomněl, a nebo jsme ho sami vytvořili z típlých slov, z hlavou k zemi pod hvězdami.

tisíce stušerem. Radlice v tvrdé hlíně, dokud je nepustím, byť třeba nikdy spadnem, prosím, ať mě splním, doufám, že nesplním.

nechodí jen někde do snoja. Víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. A z hrdela dere se zlo, nikdo v nás zlo zapomněl.

já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagón se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuky

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno. No co to máte za halenku, slečno? Vždyť máte vnady téměř venku, slečno. Vy nenosíte pod prsenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sedneme si spolu támhle v šenku, slečno. Dáme si třeba vína sklenku, slečno. Za odměnu mi na účtenku, slečno. Orazítkujte svoji rtěnku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno. Jste extra formát na nástěnku, slečno. Vy máte ale krásnou fenku, slečno. Kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno. Klidně vás pozvu na roštěnku, slečno. Ten stud nechte na dešti venku, slečno. Vždyť nenosíte dávno plenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno. Pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno. Jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno. Máš pičák ostrý jako střenku, slečno. S vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na Peter Black. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. Já chci mít čapku z bambulí nahoře, jíst kaštany mít se v lavoře.

se vlahoře od rána po celý den zpívat si jen, zpívat si pam, pam, padam, pam, padam, pam, pam, padam, pam, padam.

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní stačí.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Temným lesem poblíž hranic koleje se

0: vezmem i husle, budem i hrať. Nebude mi to, až bude tma.
1: Rádio Folk. Plavba na folkové vlne.

pak se to stalo. Na pospas a na lov vydal jsem se cestou.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat,

Jo, stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou bys těžko scháněl. Už se těším, až se mi při společně

Stejně jako když chodila se mnou.

Jaká zrada v nás, vždy ten vnitřní hlas vlastně dávno k nám náleží. Ještě ve dveřích trocha váhání, co teď opouští, co ji pohání. A už mizí břeh, jen ho nech tůdech, už ti pro lásku nepatří.

svědí, snad se zasvětí, je však nebi blíž. K paní půlnoci tváře obrátí, všichni prokletí, když je svá zavří.

už vidím moudrých prsty vztyčený, že do slavníku ukládat bych měl. Myslet jen na svůj rabat a hrabat, hrabat, hrabat, tak pánové, to teda bohužel.

0: copánky a dělíčky. Má 20 copánky a dělíčky. Má 30 copánky a dělíčky. 40 melíry a faldíčky. 130 paruku a chlebíčky.
1: Před malou chvílí bylo 5.

ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, nechodil voz a pravou ruku.

tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze to nemocných tkání zdraví orgán vši. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klán, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

nechám se zavřít někde v baru a nepustím se nikdy ven.

0: zatoužil jsem včera za kliku,
1: vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela,
1: nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náladou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
0: Zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.
2: Stav.

trávě, mezi listím, porevy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů.

konec nastane, až tahle píseň přestane, kapela přestane hrát. Takže nám zbývají ještě asi tak 2:50. Takže měl by nastat klid, jenže co když nechci

já už jdu. Jestli tohle má být opravdu konec, vypni mě. Klidně to zmáčkni. Já se teda samozřejmě nebojím. Já jsem v životě neudělala nikomu nic zlého. Ano. No, až na... No, to je jedno. Každopádně teď mi sem kvůli tomu už nevolejte. To vyřešíme všechno až tam. No, a ještě vlastně... No, a to je jedno.

Coach Fagulho. Trofejru, trofejru. Já odcházím. Já pořád odcházím. Pořád odcházím. A ještě jsem vám chtěla samozřejmě říct základní sdělení téhle desky. Který by mělo přijít samozřejmě až úplně na konec.

srdce, čutá okna do tmy svítí. A to tvoje nejvíce, nebe staví mraky, blesky do svíce. Mezi mosty rve se řeka Ostravice, vlny hučí, vlny plynou. A ty

mě taky plyne řeka, rozlévá se do břehů. V srdci, v duši nebo mezi, bouří někde v oběhu. Vlévá deště, blesky, mraky do palice. O tvou lásku rvu se jako ostravice.

a přeci jsme to my. Z času klauniát, záření i tmy, něco jsme našli.

Jako u starýho klimprukopky, drz zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás. Jako u starýho klimprukopky, drz zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen ti teď v hlavě leží, nepoznáváš vlastní hlas, rozhlížíš se, kde jsem se

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

dech. A to, jak si koušeš necht. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté, srdce už mám samý stech. A ty si dál koušeš necht. A z pršky modrých jiskřiček, co strší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté.

vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech. Tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho ne. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu.

a nadávali na řidiče, co nám nestavili. Utrhnul jsem ti kytku, dala si síke kroflíku a pak si mě nechtěla držet za ruku, protože se styděla.

abychom byli dospělí. Ale pak ho nedopili, protože nám nechutnal. Slunce svítilo a my jsme mu ze země mávali. Posílali jsme mu sedmitečné pozdravy. Jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu.

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: vážne jak v letnu, sám sebe si váží a supluje v jednu a o životě vlastně ho vyví.
1: Pořád bych vanil a Bůh ví, co řešil, když padlej seš na hlavu, klidně

Tak seděli po byho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strčmě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkli se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad ne.

Batman dal každému půlku, ten dobrý policajt. A James Bruce vyndal svou lulku a plit v garem porajt. Pak spokojen začal zatkulat, že smírně skončil spor. Své benčo pak vzal jeden mulat.

Klampička nad mým sacím stolem, zastav se, příteli, jestli kůjde škola. Pod okny chodí strážník a zřejmě nic neví.

čas už se k ránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červánu.

Novinové stánky, billboardy a kočkoví bruslaři. Z Atlantiku přišla noc a stále je hit. Tisíce liber špaget a uvařený kuchaři. Ze žhavých zdí mrakodrapů města a italských pic. A můj žlutej taxík Broadway to stříhá přes ulice a třídy. Se spoustou aut a neonových reklam kolem nás. Dneska mám rande s Lízou v New York City. Běží mi čas.

pak se mnou Líza dělá chodecké závody. Soky svobody po Brooklyn Bridge. Naše dvě zničená těla, spojené národy, padají do vody, odplouvají pryč. Cítíme štiplavý dým, je situace špatná. Nad námi firemanů tým hasí hořící dům. Prosím tě, nechej tam hrát,

Zítra mě, říkám tamtý, rozhodně nevolej. Vždyť ze všech životů tady mi poslední zbyl. Taky jsem úplně country, neboli švorcovej. Rád projdu se vašimi sady sám na podíl. Tak možná proto, že chci umřít strachy a možná bych nebyl tolik pyšný. Poskládám si sako na noc do křoví. Nešumí tu air conditiony a nepřinesou žrádlo pánovi.

stánky, billboardy a kojčkový bruslaři. A Číňan, co umývá chodník, než otevře krám. Na Bosně jezdí tanky, střílej se hogaři. Nejlíp se člověku vrací, když zhruba ví kam. Pak pákli jdou rentgenem a ty si říkáš možná jednou někdy příště. Pak jde všechno hladce jako poprava. Point stoupá nad letiště a naposledy křídly.

Jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas. Rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás. Jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas. Rozhlíž se po místnosti, kde

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Prstence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, v tobě dál ke mně blíž, jako kdyby si hrál bez a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč.

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer

není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál,

zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap, jakým býval dřív.

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Je slyšet jenom náš dech.

nechty a z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá a já jen čekám, kdy povolí hráze, nerisknu si bez

vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech. Tak proč si dál koušeš nechty? Prosím tě, už toho ne. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

a vítr ticho v drátech protírá. Stojíme sami před zastávkovou značkou,

0: Přišlo jednou, když byl mráz, mělo žízeň, mělo čas, znavené usedlo na můj práh. Trochu divné zvuje dál, trochu blázen, trochu král.
1: Jsem tvé štěstí.

0: trochu těžké, mlčím dál. Trochu blázen, trochu král.
1: Jsem tvé štěstí,
0: řekla, a já jsem to bral.

La chance un petit blitz pour ça va. Leželi jsme na zemi, podlaha tlačila, a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu.

udělat. Slunce vstávalo a my jsme mu ze země mávali. Posílali jsme mu sedmitečné pozdravy. Byli jsme hluční, jen když jsme měli radost,

velký dálky, poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slovo, ať je to zmatený jako my oba.

už se to rozjelo z kopce. Jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíle. No je to se mnou dost špatný, nějak mi ubývá sil, co jsou mi platný oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zpěv. Valašský drtivý styl, Valašský drtivý styl.

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No nezbylo nic.

Přes haličské pláně vane vítr zlý, to málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy, letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky, voda popluje zpátky do moře.

Stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád, postavím ho pevně.

kamenný most, kam chodím na žebrotu. Když už ne draky, tak aspoň stíny přemoct.

život je jediný rok, jak vteřiny v pekelném tepu nám letí. Dědeček, babička, starý i stařička před chvilkou byli děti. Mládě centácka má z tobě tackama, může být zábavné po to. Než hruze zjistíme, co pak to nevíme, že to byl celý.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Nesi číst, jsem mi líný. Přelouskal jsem pár stránek, pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal.

Dal chlapče ten, kdo umí hrát, musí číst lidem v tvářích, poznat, o co kráčí, co chtějí v očích skrýt. Vím, v čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, nech si poradit na botách.

0: máš počítač?
1: Mám.
0: Mapu?
1: Mám.
0: Šroubovák a pájku?
1: Počkej, mám.
0: Kapesníky?
1: Mám.
0: Profen?
1: Mám.
0: Máš tu státní vlajku?
1: Tu nehledám.
2: Captain, this is Houston. We have 2 minutes to take off. 2 minutes. All systems check. Engines check. Fuel pressure check. Captain, this is Houston. We have this problem again. It's a wife on the phone again. Should we connect her?

0: Máš občanku?
1: Mám.
0: Klíče?
1: Mám.
0: Slity aspoň troje?
1: Počkej, mám.
0: Nabíječku?
1: Mám.
0: Mobil?
1: Mám.

Když vám váš kamarád zdrhne i s prachama, které vám půjčili známí. Poněkud zklesle, sedíte v křesle a nevíte,

na květnou neděli nebylo lautr co dělat. Válím se v posteli a nechce se mi zvedat. Jen mrknu na trafo, co tam lidi tak šílej. Ten na voslu je prej židovský král. Kněžím se nelíbil a tak se ho pořád ptali. Na Boha, na daně, tak různě, jakože je to pálí. Potom se smluvili a 30 stříbrných dali.

mi jakoby něco schází. Toulám se po městě, i horku mě pořád mrazí. S Marí z Magdaly si večer ve stínu šeptá. Ježíš, to byl vážně dobrý chlap. Ježíš, to byl vážně dobrý chlap.

od pradávna tichým krajem, právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Od pradávna tichým krajem, právě o něm vám teď hrajeme.

jinak tvý slunce moje kosti vybělí, i vzduch je žhavý mou žízní. Tak ve mě sebou kamkoliv můj anděle,

oplácenou cestou směrem od Vilémovic, kde lišky dají dobrou noc a stěny z Kotovic, tam kroky vržou v podkroví.

vždy stopnout film, kde hlavní roli má nevlastní syn. Nehrabat se svědomím a léčku vymyslet. Nikdo se nic nedoví, proč hledat odpověď.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já. Říká, že nad vsí je někdy prý zámek, mlhou a suchou lebedou, cesty tam v zimě nevedou a z návsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

květina, jsou přece květy to, co holkám voní. Hlava je po ní jak od vína, zvesela slůvka smutná, když honí. Při ní se nejlépe zaklíná láska, šeptaná do polštáře.

Pučálkovec a Mina, tu zedě v ně kouká, zlatá rybka a slon Bimbo, prohánějí pavouka, jsou tu bílí myši, stará ježi baba. Bílejte sákcení zuby na pyšnýho páva, manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance. Vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá, cení zuby na pyšnýho páva, manka prádlo věší, bivoj nese kance.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kde jsou ti, kteří o tom už vědí, jak třeba uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, bouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil, chlapče, jen stěží. Kdy na tom vůbec už teď nezáleží. Být či nebýt není už to, oč tu běží. Se bodnout, Hamlete, si jenom rozmazlaný fracek, víš, proto to prodáváš to snobům za pár dvacek, však z moci úřední zasloužíš leda tak pár facek, tak už

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá. V životě, po životě.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Rádio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pověstí vrahů a přece v kleče překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina kůň běží nezastaví.

Pomalu mě oči bolí od žlutých polí, lidi budou pro peníze schopni čehokoliv. Nevadí, že spodváděla, nevadí, že zkrat, jen to hezky zabala, pojď kandidovat. V obchodě na Libeři, jak vejdu do dveří, prodavačka u pultu mě pohledem udeří. Pane, v tuto dobu tu nemáte co dělat, laskavě

nic dneska šílí, že prý dříve bylo líp. To, co je tu dneska, je snad jenom blbý vtip. Všechno stojí více kaček, než by mělo stát. Zaplatí tři pomeranče a mizí zdat. Žene ke mně sousedka a dusí vztek.

kolega vzal děcka a vyjel do Německa. Nechápe prý, kde se bere jeho sláva všecka. Kdyby bylo, co nebylo, zvládl by snad věci, o kterých si Němci můžou nechat zdát. Jednou v roce jedno srdce Češi sdílejí, když dávají v televizi mistrák v hokeji. A kdo neskáče, není Čech, a každý musí řvát: opovažte se to, ale letos nevyhrát.

Za městem v polích končila zima. K náměstí, když jsem vykročil, já ji neznám. Najednou cítím, že se mi dívá do očí. Jen jsem se usmál, když vítr jara zlehka jí fouknul pod tričko. Chladně a krásně, jenom jsem řekl, půjčím ti kabát, holčičko. Není mým zvykem poslouchat.

Bylo to zvláštní, všechna ta slova. Vyslovit pro mou neznámou. Je z Vysočiny skok od ta slova.

Jako já tenkrát dlouho jsem váhal. Pozvání rande, jen to zkus. Krásně se smála.

paciček na papír úředí. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej,

trh ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tale křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje.

mě za snaživou práci po poradě vykopnou mě o dvě patra výš. A jak takhle stoupám přelet o tom dole ztrácí, z výšky ovšem větší dáky pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkovýmu štěstí, čáry máry, hloupé sváry, cviky kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky věcí.

o svatce, doťukání paceček na papíru úřední, ventilačka, hloupej komár, barikáda práce, a já za ní bojuji úplně poslední.

už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, pod tím se čůrkem, tohle je ještě horší.

Ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

kroky umíme jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud v peřejích slibů.

Smečka z ulice se oknem dívá na stůl a ten je skoro prázdný. Nahnilá jablka a háčkovaná dečka a nad ním hlapač na sny. Krev zatím ještě napůl živá, v kalužích s blátem rve se. Jeden ze slunce unavený a druhý stín svůj neunese. Patrona k nebi vystřelená nese se pyšně.

Prapor se zlatým sluncem a modrým nebem svítí z druhé. Večeře od rána vaří se pod poklicí a v osolené vodě dělají se kruhy. Zatím je dobře schovaná a kořínek je pořád ještě tuhý. Harpie oči má přilepené na talíři a bezedná má ústa. A maso konečně je na zkus, přesně dle jejího gusta. Po jídle hosté umíjí si úsměv v zrcadle plném tváří. Někteří posté a stále ještě herci, jiní už na poprvé lháři. Patrona k nebi vystřelená nese se pyšně plná prachu,

prapor se zlatým sluncem a modrým nebem svítí z druhé. Večeře od rána vaří se pod poklicí a v osolené vodě dělají se kruhy. Zatím je

z Mejdanu, divoký ticho Žižkova. Večer už možná nevstanu, spiju se ve snu od znova. Ke konci noci zulívám za tvoje rety švatlavý.

na dny, kdy propilo se vstupný. Na velký povodně a taky na správce, co uměl sehnat všechno.

0: Je to pořád dokola, stejně tak včera jako dnes, takže nevím, co se děje, kde je zakopanej pes.
1: A nechápu, proč spolu spíme už jen ze zvyku, a proč nemá